Chuvalere halenyere ku rokenne kanihend rodin gege prime tension.